0: Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla druhá hodina.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
4: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
4: Hrajeme další pecky.
0: Crazy Radio.
5: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Je babička z východního Slovenska v Praze na Václavském náměstí v podchodu metrem v kroju a potká nějakého mladého člověka a říká: dobrý deň, prepáčte, prosím pěkně, nevíte, kolko je hodin? Pojďte, to vám paní řeknu, 14.44. Ďakujem vám veľmi pekne. Zazviem hovno.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God!

Noužil a nevěda zatoužil, no protože hrozně chtěl, tak na tom uletěl. Nebyl v tom žádnej trik, jen věčnej hlad.

0: V restauraci seděl pán, dědeček, poručil si řízek, nebo povídá, ježiši, teď já jsem si zapomněl zuby. Proti mu seděl pán, a já vám je půjčím. Tak mu je půjčím, pán, ty jsou veliký, ty že by tam nebejdou. Pán, tady mám ještě jedny, zašmátral saku. Pán, ty jsou malinký, ty bych zase špolknul, co budu jíst. Pán, počkejte, já tady mám ještě jedny. Pán, ty jsou akorát, děkuji vám, najed se, pěkně, pán. Děkuji vám, pane doktore, pán, jsem doktor, já jsem hrobník.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
3: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, to si takhle povzdechne starší chlap. Dnešní mládež cítí hrůzu před svatbou. To se pozná pokrok ve vzdělání. Já až do svatby nevěděl, co je to hrůza. Je to fakt, že ti mladí cucáci se ženit opravdu nechtějí. Mimochodem, víte, jak se říká nechutnýmu cucákovi? Hovnocuc.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, maximálně fun. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 11. srpna, slaví svátek Zuzany. Jméno Zuzana má hebrejský původ a znamená lilie. Všem Zuzanám přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky.

0: Pav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je vrchol drzosti? Posrat hrob a jít si stěžovat, že je studený náhrobek.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

hlavně pomaltě. Vyhrajem, ač je nám úzko, když je v cestě Bělorusko. Voda hučí, šumí bory, v klidu porážíme nory. Nevyhráli tam.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se říká kurva práce? Protože je to buď kurva práce, nebo se kurva nepracuje.
2: Crazy Rád. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Rádio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Rádio.

0: Odbyla pátá hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
5: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
6: Moje tchýně mi včera řekla, že by pro mě udělala cokoliv. Tak jsem jí řekl, tak zkus třeba na týden zmizet.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

muziky, minimum infa, maximálně fan. To je Crazy Radio.

0: radíme, čau.
1: Panem.
0: Pozor.
2: Co je, kam jdete?
3: Den za dnem venku ujíždí vlak a za mříží se otáčí svět. Vítr si osedlat, tak jak to umí jen pták, vyletět oknem ven a už se nedívat zpět.

celý svět. Mění se v zavřený krám, stažený rolety a místo lásky chlad. Co se zítřkem? Hlavolam a další otazník, kdo tě má ještě rád?

0: Víte, proč policajti nikdy nenajdou ztracené peněženky? Protože by je museli vrátit.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun. Santana, aj.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Ze společnosti.
5: Čurák jeden si to myslel, že mu to projde. V Jablonci nad Nisou vlezl 12-letý fracek do bytu jedné paní pod záminkou, že si potřebuje odskočit na záchod. Místo toho ale čmuchal po obýváku a zcizil náhradní klíč s čipem, což se mu samozřejmě vymstilo, když ho strážníci chytli hned za barákem. Matka zloděje potvrdila, že kluk lže jako když tiskne a předtím už takhle otravoval lidi v autech, jen tak pro debilní TikTok zábavu. No, snad mu teď strážníci vysvětlili, co je to do prdele respekt k cizímu majetku a že krást se prostě nesmí, ať už má TikToka nebo ne.
4: Sport.
5: Tak bacha, chlapi, české silačky se zase jednou vyprdelili v pískovcových skalách. Nafotili prej kalendář, kde jim spadlo nejen závaží, ale i pár kousků oblečení. Prý chtějí ukázat, že i kus ženský pod činkou umí zvednout náladu, a to pořádně.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Přišel chlap do restaurace a povídá, prosím vás, mohli byste mi dát psí karbanátky, vaši specialitu? Tak mu dali psí karbanátky, on tam dal nůž, zlomil nůž, zakousl, vylomil si zub, vidličku, zlomil vidličku, rozbil stůl. Povídá, pane vrchní, jak to jsou takhle tvrdý ty psí karbanátky? On má, nedivte se, málo psů, tak to meleme i s boudama. Crazy Radio.

maximálně fun.

Přijde dvoumetrovej havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on prští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř. 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, jak kurva.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 11. srpna, slaví svátek Zuzany. Jméno Zuzana má hebrejský původ a znamená lilie. Všem Zuzanám přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum info. Maximálně fajn.

0: odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další. AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Urale zastaví vlak a ten mužík jako takhle vystrčí hlavu z toho vagona a říká, što slučilo, tavariš konduktér? A on říká, izměňajeme mašinku. A izměňajete mašinku, dobře, čeká půl hodiny, sedí ten mužík v tom vagóně, trošku nervózní, vykloní hlavu, říká, tavariš konduktér, ještě izměňajete mašinku? A říká, da, ještě izměňajeme mašinku. Tak sedí hodinu, už trošku nervózní, že ještě není vyměněná lokomotiva, tak se znovu vykloní a říká, tavariš konduktér, už vy izměnili mašinku? Říká, da, za vodku.

Spenny crystal and the glow sticks. Come on, úžasná a trochu bad girl. Come on, jseš úžasná a trochu bad girl.

0: Setkání nejstarších lidí na světě, televize z Moskvy, z Leningradu přijede a ten reportér říká: vážení přátelé, dnes je slavný den. Dnes se zde v údolí sejdou nejstarší lidé na světě. Tady Aran Chamihardze, nejstarší muž světa, 168 let. Dobrý den, Arane. Chtěl jsem se vás zeptat, jak se cítíte. Pa, já se cítím dobře. Pa, máte nějaké sourozence? Pa, jo, mám bráku, o 2 roky mladšího. A jak dlouho jste neviděl svého bratra? Pa, no, naposledy jsem ho viděl před 142 lety na svatbě. Povídá: a myslíte, že byste po tolika letech svého bratra poznal? Pa, no jistě. Tak jde takhle, tam stojí ty dětkové. Pa, tohle to je můj brácha. Povídá: no to je fantastické. A mohl byste nám prozradit, jak jste mohl po 142 letech poznat svého bratra? Pomohl podle saka.
1: Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio. The hot new thing. It's called Switch. Let's get it going. Switch.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Radia. Ze společnosti.
5: Miliardový plán na výrobu pervitinu se v Česku nepovedl tak úplně podle představ. Genk se totiž místo drahého červeného fosforu nechal napálit a nakoupil tuny obyčejného cementu. Teď je tak na místo pořádného fetu čeká spíš pořádný průser a možná i nějaké ty zednické práce.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
1: Crazy Rádio.

0: soudruzi. Uhel už naučili jsme se lamať, ale co nám robí neustále potíže, je náš krásný český jazyk. A k tému nám služí, aby jsme dosahli určité dokonalosti, takzvané jazykolamy. Uvedu příklad první. Duty datel, tudy, dudy, dudy, no kurva nic. Přistupím k příkladu složitějšímu. Ne na olejulu jili juliu. Na olejulu juli si. Jsi sam.
1: Crazy Radio. Minimum muziky.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Chlap jde po poli, najednou kouká, tam vidí malinký mužík, místo očí baterky, místo uší sluchátka, s tykadlama, celý zelený, tak k němu přijde a povídá, Ježišmarja, ten mužík povídá, to koukáte, co? Vidíte mimozemšťana, co? Pa, no to jsem ještě nikdy neviděl. Povídá, a promiňte, odkaď jste? On povídá, mimozemšťan z Marzu. Povídá, a prosím vás, to tam mají všichni takhle místo očí baterky? A všichni. Všichni mají místo uší normálně sluchátka s těma tykadlama? Pán všichni. A Ježišmarja, co máte krásných zlatých prstenů s brilliantama? To mají tam taky všichni? Pa, ne, jenom my Židi.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.

0: Crazy Radio. Oď byla 9:00.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
0: Minimum info. Maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

ti to řeknu, asi tě nepotěším. Moje malá milá, co se na mě zbyla? Zůstali jsme spolu sami, v odejít už není síla. Tak dej mi ruku na šeltpáku, ať máme to na háku. Naše životy jsou sásce, musíme promrdat se k lásce.

rozstání a zapomnění. Hledáš, kde ti kdo dá, samá voda. Jsem tu jenom já a moje náruč bez jedna. Šrouby do hlavy a endorfíny do těla. Jsem tvoje pomocná ruka, co ti to dneska v noci udělá.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, to si takhle povzdechne starší chlap. Dnešní mládež cítí hrůzu před svatbou. To se pozná pokrok ve vzdělání. Já až do svatby nevěděl, co je to hrůza. Je to fakt, že ti mladí cucáci se ženit opravdu nechtějí. Mimochodem, víte, jak se říká nechutnýmu cucákovi? Hovnocuc.

Fantasy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fan. To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 11. srpna, slaví svátek Zuzany. Jméno Zuzana má hebrejský původ a znamená lilie. Všem Zuzanám přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je horší než 10 miminek v jednom kontejneru? Jedno miminko v 10 kontejnerech.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.
5: What I wanna do. 1, 2, 1, 2.

0: Crazy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. srpna, 10 hodin dopoledne. Česká policie o víkendu pořádně provětrala kapesné motorkářům na Červenohorském sedle, kde zasahovalo skoro 50 strážců zákona a dokonce i policejní Ferrari. Mezi 90 pokutovanými byl i jeden kreativní umělec, který si místo SPZ vyrobil nápis ručně na papír, což ho sice pobavilo, ale teď se bude bavit u správního řízení. Takže bacha, i v srpnovém slunci na nás dohlíží oko zákona, a to klidně i v červeném sportáku, co umí dát pokutu za tvoření.
4: Ze společnosti.
5: V Brně se jedna prdelka drží zuby nehty na kostele svatého Jakuba, kde z gotických oblouků vystrkuje holý zadek na kolem jdoucí. Lidé si dodnes lámou hlavu, jestli je to fór nespokojeného stavitele, nebo naschvál sousední farnosti. Každopádně je to pěkná prča a turisté si to nenechají ujít.
4: Kultura.
5: Brněnské centrum zažilo kulturní šok, když ho umělkyně Kateřina Šedá proměnila v obří táborák a lidi tam zborově řvali, co jim síly stačily. Místo vážných diskuzí a kritického myšlení si Brňáci opékali špekáčky a chovali se konečně jako lidi.
4: Sport.
5: Hele, čeští sportovci teď místo dresů a medailí berou do rukou lopaty a holínky. Bývalý hokejista Jan Vítisk, plavec David Wenzl a lyžař Radim Palán se v Jizerkách pustili do kopání tůní. Evidentně jim došlo, že na chlastání Radegastu je potřeba voda i v krajině, nejen v půl litru.
4: Doprava.
5: Silničáři u Brna opět potvrdili, že D1 je na letní dovolené v neustálém rozkladu, kolony se táhnou kilometry a řidiči už pomalu zkouší, jestli se tam dá založit trvalé bydliště. Kdo plánoval rychlý úprk k moři, ten teď s láskou vzpomíná na okamžiky, kdy se mu to auto skutečně hýbalo. Jen doufáme, že cestující v zácpách alespoň objevili nové, erotické podcasty, aby si zkrátili čekání.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Úterý se připravte na pořádnou sprchu v severovýchodních Čechách, takže deštník si klidně strčte někam, kde ho budete mít po ruce, ale zbytek republiky si užije slunce s teplotami kolem 25 stupňů Celsia, to je tak akorát na opalování bez plavek na zahradě, kdo si troufne. A v noci nás čeká mírné ochlazení na příjemných 14 stupňů Celsia, což je ideální teplota na to, abyste si zalezli do postele s někým, kdo vás zahřeje.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: This is the boom shakalak. We make your neck pop and bend up your back in a different style. Sin, Ice MC come back and me dip on a me.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Každý se živíme, každý dýchá vzduch a mě dneska živí cizinecký ruch. U banky mám konto z marek doláčů, od západních boháčů. Soukromně podnikám, dávám záruky, podle zákazníků měním paruky. Na 100% plním v autě na ropu, prohlížím si Evropu. Jazyků znám spousty, libry, frantíky, půjdeny, šilinky, pesos, centíky. Až budu v důchodu,

0: bisschen, my darling, merci signora. Ty cesky holcicka, mia amora. Goodbye baby blonde, ty li zamony, ty sa ta sit na bony. Já te honit cimrou, kuky, kuky, kuk. Moje hrudný kosik dělá fuky, fuk. Nebala se tolik, vzala prstinek, dejte, aby tvůj tatinek. Každý se živíme, každý dýchá vzduch. A mě dobře živí cizinecký ruch. Ačkoliv nežiju zrovna morálně, mám více než v továrně.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. srpna, 11 hodin dopoledne. Pražské ztráty a nálezy opět potvrdili, že v Praze se najde fakt všechno. Mezi běžnými věcmi tam teď leží i prsní implantát a dokonce pořádná mačeta. Jeden by řekl, že bez mačety je srpen na zahradě docela peklo, natož bez kusu sebe sama.
5: Ze společnosti.
6: Náměstí v Kolíně kdysi zažilo pořádný bizár, když se tam objevila 300-tunová písečná duna a bosí fotbalisti. Dva místní nadšenci tehdy navezli 18 nákladňáků písku, aby si na Karlově náměstí udělali plážové hřiště na fotbal. Holt, když nemáš moře, musíš si ho udělat, i kdyby to mělo být na náměstí plném holubů.
5: Kultura.
6: Tak bacha, letní scény se zase plní, a to nejen hvězdami, ale i pěkně žhavými příběhy. Třeba takový muzikál, 50 odstínů, pod širým nebem láká diváky na zámek Kačina a Slezskou Stravský hrad, takže si lidi užijou pořádnou dávku, jemné, erotiky i s větrem ve vlasech. No kdo by si to nenechal ujít, když je venku takové vedro, že?
5: Sport.
6: Hokejista Marián Gáborík se prý objevil na Pohodě s manželkou Ivanou, a to jen pár týdnů poté, co se internetem šířilo video s neznámou brunetkou. Manželé tak světu ukázali, že staré dobré, co je doma, to se počítá, platí i v nejvyšších sportovních kruzích. Doufejme, že festivalová Pohoda nebyla jen na oko a doma se místo hokejových ran nekoná spíš tichá domácnost.
5: Doprava.
6: České silnice se i v srpnu mění v nefalšované peklo, kde se na vás směje každá díra a kolona je delší než seznam letních hříchů. Dálnice D1 dneska opět připomíná spíš stání karavanů než rychlostní komunikaci a v Hradci Králové mají zřejmě za cíl rozkopat úplně všechno. Takže místo, abyste někam dojeli, spíš se s autem intimně sžijete.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká slunečný den s teplotami, které vyšplhají až k tropickým 30 stupňům, tak si holky mohou vytáhnout ty nejkratší šortky a nechat si opálit zadečky. Rána sice ještě budou chladnější, kolem 10 až 12 stupňů, ale odpoledne se to pěkně rozpálí a o víkendu to prý bude na pořádný úlet, s teplotami atakujícími 35 stupňů a možná i nějaký ten tajný románek pod rozpálenou oblohou.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Crazy Rádio.

0: proč chodí policajti vždycky ve dvou. Jeden umí číst a
1: užij si psa. Pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio! Crazy Radio!

0: Rádio.
1: Minimum muziky.
2: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: tehdy řekli, že ta karanténa bude jen na měsíc. Že pak budeme moct zase ven. To bylo před 30 lety.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

The power

0: Crazy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. srpna, poledne. Tropické dny v Česku zjevně neberou konce a s tím souvisejí i problémy, například na Vysočině hygienici museli vydat zákaz koupání ve vodní nádrži Sedlice kvůli přemnoženým sinicím, takže kdo se těšil na letní čvachtání, má prostě smůlu. Ale nebojte, aspoň máte o důvod víc sedět doma a sledovat částečné zatmění slunce, které nás čeká už zítra, a taky se pořádně ochladit, než zase přijde vlna veder.
4: Ze společnosti.
5: V Brně se můžete pokochat nevídanou architektonickou kuriozitou, soškou vystrkující nahé pozadí z brněnského kostela svatého Jakuba. Prý je to taková stará forková odplata nešťastného stavitele, co nedostal zaplaceno, nebo prostě jen trolení tehdejší petrovské smetánky. No co, aspoň se dodnes smějeme.
4: Kultura.
5: V Brně se na kostele svatého Jakuba, přímo u okna věže, drze vysmívá soška mužíčka, co na kolem jdoucí vystrkuje svůj holý zadek. Tato gotická sranda má prý několik legend, jedna říká, že si tak stavitel střílel z brněnských měšťanů, kteří mu moc nezaplatili. No co, aspoň tam mají něco fakt originálního, žádnou nudnou Madonu.
4: Sport.
5: Bývalá mis České republiky Lucie Šlégrová se stala novou posilou Primy, kde bude moderovat sportovní zprávy. Sama vtipně přiznala, že kvůli brýlím už teď ví, že na čtecím zařízení neuvidí ani eň hlavně, že jí neuniknou ty pořádné svaly a upocená těla českých sportovců.
4: Doprava.
5: Chlapi, zase to na dálnici D1 stojí jak po výbuchu atomovky, prý kvůli nějaké nákladňákové romanci, co se trochu zvrtla a vysypala celou paletu jahod na silnici, no to je prostě pech, to nemůžeš ani zapíchnout a ochutnat.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnešek nám přinese oblačné nebe, ale nebojte, kapičky se zatím drží zpátky, takže plavky ještě neodkládejte, maximální teploty v Česku se vyšplhají na příjemných 28 stupňů Celsia, místy na jižní Moravě se dočkáme i rovných 30. Noční teploty klesnou na příjemných 15 až 18 stupňů, ideální čas na to provětrat ložnici a třeba i toho nového souseda. Předpověď na víkend vypadá na pokračování letní pohody, s teplotami okolo 32 stupňů, takže hurá na koupaliště, nebo kamkoliv, kde si můžete užít trochu té letní rozpustilosti.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho.
7: Crazy Radio!
6: Crazy Radio! Minimum.

0: Dva kamarádi se hádají, kdo má ošklivější ženu. Povídá, ty máš ošklivou ženu? Povídá, tak o 500. A tak jeden. Tak se jmenou taxika, přijedou na nějaký venkov, povídá, teď dávej bacha, musíš si vzít holinky, vole. Tak přijdou, povídá, Máňo, pojď sem. Objeví se příšerná, otřesná ženská, říká, pojď sem, pokaž se, tak tohle je moje žena. Povídá, tomuhle říkáš ošklivá žena? Tak tohle je proti tý mý šípková růženka. Pá, tak jedem, tak jedou, jedou asi 50 km, přijedou do příšerný vesnice. Pá, tej dávej bacha, to si ale musíme vzít ty vysoký gumáky a rukavice. Tak přijdou normálně do chlíva, povídá, vem si vidle, odházej takhle hnůj. On nadzvedne víko od kanálu, pá, Máňo, vylez. Z kanálu se ozve,
1: Jardo, mám si vzít masku, povídá, hovno, dneska žádnej sex nebude, já tě jenom chci pokázat kamarádovi.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
3: Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God!

to půjde, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

vojska tu nejsou, není o co stát. Jestli to půjde, nebudem sekat. Věří

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 11. srpna, slaví svátek Zuzany. Jméno Zuzana má hebrejský původ a znamená lilie. Všem Zuzanám přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: a lásky nás.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Přijde chlap do lékárny a ptá se, máte něco na erekci? Lékárnice na něj koukne a povídá, třeba já.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info.

0: Easy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Další
1: pecky. Crazy Radio. Další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. srpna, 13. hodina odpoledne. Teplotní houpačka v Česku jede jako utržená z řetězu, takže se nám včera pekly prdele a dnes už pomalu zase vytahujeme svetry. Předpověď na srpen je tak nevyzpytatelná, že už ani meteorologové nevědí, jestli se budeme koupat v potu, nebo v kalužích. Ale zítra, 12. srpna, aspoň na chvíli zapomeneme na vedro i zimu, protože nás čeká parádní částečné zatmění slunce, tak snad nebude pod mrakem a konečně uvidíme něco jiného než teploměr.
4: Ze společnosti.
5: Pokud se procházíte Brnem a koukáte po kostele svatého Jakuba, možná vás překvapí jedna malá soška, co svěže drze vystrkuje holý zadek. Legenda praví, že je to na schvál mířené na tehdejší nabubřelou vrchnost z nedalekého Petrova, nebo to byl naštvaný stavitel, co nedostal pořádně zaplaceno. Ať tak či onak, Brno má svůj osobitý smysl pro humor vytesaný do kamene.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
1: Crazy Rádio.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: maximálně
1: fun. To je Crazy Rádio.

Kiss Radio.

0: Muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy Radio.
1: Yeah. Let's take them back.

Jestli pak víte, jak se jmenují ty, co nejedí maso, ty... Jak se jmenují? Ne, důchodci. Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva policajti jdou lesem a jeden povídá: hele, Pepo, našel jsem v křoví mrtvýho medvěda. Druhej na to: a co s ním uděláme? No co, musíme ho vzít na služebnu, sepsat protokol a dát ho do cely. Ale vždyť je mrtvej. No jo, ale co když neměl u sebe doklad?
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. srpna, 14. hodina odpoledne. Cestující pražskou MHD prý začali s novou kratochvílí, místo koukání do mobilů si v tramvajích tajně fotí co nejbizarnější spací polohy spolucestujících a zakládají si na to online galerie. Prý jde o neškodnou zábavu, ale už se ozvaly hlasy, že by se lidé měli sakra zamyslet, co jim ještě přijde vtipné a co už je jen trapné.
5: Ze společnosti.
6: Už víme, co vznikne, když se parta nadšenců sejde u piva a mají fakt hodně divné nápady. Z hospodského vtipu o legendární svatbě Jiřího Káry totiž vzniká videohra, kde se coby ženich probudíte v popelnici a musíte najít svou novomanželku. Tenhle projekt plný českého bizáru už na startovači vybral přes 1 000 000 korun, takže se máme na co těšit.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

muší, lehce tě něco vzruší, cítím, jak tělo tvý muší, divoký. Sny, který dávají křídla, mamávají, všechno zdá se být i snadný.

0: přijde chlap doktorovi a říká, pane doktore, mě už je 42 a já jsem teda v životě se ženskou nic neměl a teď jsem našel takovou žábu, víte, a nerad bych jí nějak zklamal. Mohl byste mi nějak poradit, jako on, člověče, ve vašem věku to už se blbě, ale pojďte se podívat, tam je na rohu ty psy, vidíte? A on, je takhle, no jo. Tak jo, tak já to teda vyzkouším a přijde druhý den a říká, no pane doktore, super, moc jste mi poradil teda. Spokojenost na obou stranách, jo. 3x za sebou, akorát ta ostuda na té ulici.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.
2: Welcome to

0: Fantasy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Ze společnosti.
5: V českém fotbale se opět ukázalo, že i funkcionáři mají svá hravá alter ega. Jeden takový borec v noci na magistrátu doslova bušil na dveře, ovšem na místo pěstí použil své holé pozadí. Video z této nečekané exhibice už koluje internetem a baví národ, no prostě, každý se někdy utrhne ze řetězu, že ano.
4: Kultura.
5: V Kolíně se Karlovo náměstí před pár lety proměnilo v pořádnou pláž, kde se proháněli bosí plážoví fotbalisté na 300-tunové písečné duně. Písek se sice dostal i tam, kam neměl, ale aspoň to prý parádně dospárovalo dlažební kostky náměstí. Taková pecka to byla, že se jí málem snažili zopakovat i další rok.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
6: Crazy Radio, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Na hornický deň v Dubňanoch, hospoda plná havířů. A jak to tak chodí?
1: Všecko samé silné. Naraz tam vleze chlap, víte, ale taký hran, ale taký hranostaj, panenko Maria, mezi dveře sa štorcem. Novák. Který je tu Novák?
2: Stane taká třasořitka, tak 45 kilo. A vydá já.
1: Žoho počuní.
2: Pod kulečníkem.
1: Ještě je tu někdo Novák? Ticho. No povím, já proto zavřel dveře a malý sa vybrchá. Pá, chlape, ale jsem ho nasral, já se jmenuju Svoboda.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 11. srpna, slaví svátek Zuzany. Jméno Zuzana má hebrejský původ a znamená lilie. Všem Zuzanám přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

party!

0: Potkají se dva kamarádi a ten mu říká, Joško, co děláš? On říká, založil jsem kvarteto. Kvarteto a kolik vás je? On říká, no tře, a kdo? No já a můj brach, a ty máš brachu, ne, proč?
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Crazy Radio. Minimum muziky, minimum informací.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje babička, když jí něco naštve, neřekne, pardon, ale do prdele s tím.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Doprava.
6: Na D1 u Prahy se dnes ráno srazila dvě auta s kamionem, zraněni byli 4 lidé a provoz stál na Benešovsku přes 2 hodiny. Holt, kdo nezažil D1 v plné kráse, ten neví, co je to opravdová láska k plechu. A kraje letos nedostanou na opravu silnic ani floka, takže si na další díry můžeme vsadit už teď.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

na Urále zastaví vlak a ten mužík jako takhle vystrčí hlavu z toho vagona a říká, što slučilo, tavariš konduktér? A on říká, izměňájeme mašinku. Izměňájete mašinku, dobře, čeká půl hodiny, sedí ten mužík v tom vagóně, trošku nervózní, vykloní hlavu, říká, tavariš konduktér, ještě izměňájete mašinku? A říká, da, ještě izměňájeme mašinku. Tak sedí hodinu, už trošku nervózní, že ještě není vyměněná lokomotiva, tak se znovu vykloní a říká, tavariš konduktér, už vy izměnili mašinku? Říká, da, za vodku. Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: hromádný for o policajtech. Normálně oni šli střílet kance a místo kance trefili náčelníka. Tak ho hodili do carevny a jeli s ním do nemocnice, tady na Bulavku a asi po 3,5 hodinách vylez chirurg a říká: pánové, ten průstřel nebyl smrtelný, ale proč jste ho vyvrhli?
1: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: soudruje 92-letý dědeček s 91-letou babičkou a ten prokurátor povídá, prosím vás, pane, můžete mi říct, proč se rozvádíte? Povídá,
1: pro nepřekonatelný odpor.
0: Povídá, prosím vás, a kdy jste ten nepřekonatelný odpor pocítil, pa?
1: Hned po svatbě před 70 lety.
0: Pa, můžete nám teda říct, proč jste těch 72 let byl tady s paní odpůrkyní?
1: Pa, kvůli dětem. No a teď, když děti umřely, tak...

0: Minimum muziky. Minimum
1: informací. Maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.
2: Check the sound around and let the speaker pound.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 11. srpna, slaví svátek Zuzany. Jméno Zuzana má hebrejský původ a znamená lilie. Všem Zuzanám přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč si blondýnka strčila do zadku prezervativ? Protože slyšela, že to chytá na každou díru.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum info.

0: být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Odbyla 19. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. srpna, 19. hodina podvečer. Plzeň zažila hadí drama, když vítr zabouchl dveře bytu jednomu muži a uvnitř se volně plazily dvě královské krajty. Představte si ten šok, když si jdete pro rohlíky a pak potřebujete hasiče, aby vás pustili zpět mezi ty plazivé potvory. Doufáme, že pán už má pořádně promazané panty, aby se mu to příště nestalo.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Fantasy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: No jak ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, i to smrdí jak vodka. Tak ten druhý veme panáka na kapetám a ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volá a říká, vole dělo, jak chytí tě jak blbě.
1: A říká, jo,
0: já už jsi ráno uprt, tak to nedělej, já volám stoky, já
2: minimum muziky, minimum info a maximálně fun.
3: Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God!

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

slova tužbou. Všetko je tu cudzie.

0: Radio.
1: Crazy Radio. Odbyla 21. hodina. Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
4: AI Crazy zprávy Radio. Se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
5: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
6: Můj dědeček zemřel úplně v klidu a ve spánku. Ale všichni ti ostatní v jeho autobuse ti začali křičet.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Přijde dvoumetrový havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on prští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř, 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, ja kurva.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum informace.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 11. srpna, slaví svátek Zuzany. Jméno Zuzana má hebrejský původ a znamená lilie. Všem Zuzanám přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Crazy Radio. Crazy Radio. Odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: AI Crazy zprávy Radio. Se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
4: Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Je sexologický školení a ten sexolog povídá, prosím vás, přátelé, jak vím, tak je nás tady 286 a uděláme si takový hlasování. Kdo má sexuální poměr každý den? Zvedněte ruce. Zvednou ruce. A prosím vás, počítejte to, povídá, tak, to máme 142 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za týden? 46 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za měsíc? 32 lidí. Je tady prosím vás někdo, kdo má poměr jednou za rok? Nějaký chlap se hlaspá.
1: Já.
0: Povídá, a prosím vás, můžete nám prozradit, proč se přitom smějete?
1: Již zítra.
2: Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 11. srpna, slaví svátek Zuzany. Jméno Zuzana má hebrejský původ a znamená lilie. Všem Zuzanám přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: opravář. Přijel tam nějaký chlap s autem a povídá, prosím vás, mně vám se tady něco na tom motoru pokazilo a mě to auto nejede, tak on ten opravář zvednul kapotu, vzal šroubovák, takhle otočil tím šroubkem doleva a auto nastartoval a on říkal, jejda, vy jste šikovnej člověče, co budu dlužnej? A on povídá, ale nic, no co byste byl dlužnej, kdy to bylo minutu a on pá, no ale nemůžu to chtít zadarmo, že jo, přece nemůžete šít, abych já teď odjel a vy si za to nic nevemete. A on pá, tak mi dáte 100 korun. Ale 100 korun? Když to bylo za minutu 100 korun, no. A on povídá, no tak mi to aspoň rozepíšte na ten lístek, co za minutu 100 korun. A on tam napsal 1 korunu otočení šroubku, 99 korun věděl kterým.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky. AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: díky moc.
1: Kdy pozná eskimák, že je opravdová zima? Když se mu v zatáčce zlomí pes.
2: Crazy Radio.

0: odbyla půlnoc.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
3: pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

ohledně mýho brata. Snaží se soudit, nevypínám data. Vidím za bílou houta, lesk toho zlata. Zlata, zlata, vata. Pro mě mýho brata. Snaží se soudit, nevypínám data. Vidím za bílou houta, lesk toho zlata.

snaží se soudit, nevypínám data. Vidím za výlohou ten lesk toho zlata. Zlata, zlata, vata, pro mě mýho brata. Snaží se soudit, nevypínám data. Vidím za výlohou ten lesk toho zlata.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje babička, když jí něco naštve, neřekne, pardon, ale do prdele s tím.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 12. srpna slavíme svátek jména Klára, které pochází z latiny a znamená jasná nebo slavná. Všem Kláře přejeme krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se děti nikdy nesmějí, když hrají na schovávanou s onkologem? Protože ať se schovají kamkoliv, rakovina je vždycky najde.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla první hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
1: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. srpna, 1:00 ráno. V Plzni se jeden borec dostal do pěkný šlamastiky, když mu vítr zabouchl dveře od bytu a on zůstal venku. To by nebyla taková prdel, kdyby mu uvnitř nehlídali byt dvě královský krajty, ze kterých se mu udělalo na duši tak blbě, že museli volat hasiče, aby mu tu havěť skurvenou z domu vystěhovali.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Crazy Rádio, minimum muziky, minimum

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Nemyslíte si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy? Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou, a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je vrchol drzosti? Posrat hrob a jít si stěžovat, že je studený náhrobek.
2: Minimum muziky, minimum informace.

0: Crazy Radio. Crazy Radio. Odbyla druhá hodina. Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
2: další pecky.
0: Crazy Radio.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.